0: In celo oka našte meseči, a svoj spil za nese. To je tipijski ptačk, takih lesnih, abo vesnih končinov.
1: Čemeni mor jadu cele, cele novih modernih tvarenjev, reka Vulka Dubrava so očividnje, tež razpšestriva, razče.
0: Aj, ta infrastruktura je tu jara dobra, dve nakupovanišči, potem ima likarja, jen ima tu reznika, dvaj pekaraj, vrajkanišča, kovionu, jen imbis, also to je dere utvarene šuloveza tež, staronu, šitko tu namestne.
1: A, netko so bližji lesk.
0: To je jen zvisovac lesk, kot so čane tu ko oko Vulke Dubrave. Jen ti netko vidi, že te prene dube tu. Ale jen dobiti preč, teko vel dubov zaoče, kaj štede, když se ta vest je, abo to sedlišče je meno dostalo, teko ti acenija tež tu. Su se potom tež v osebe endijarskem času kojine sadžili, tuk so jim spešnično rostu. To je ti jen jara, mešane les. Při čím jsou tu osoby ty jelinovce, osoby ve veselném boku dominovace.
1: Správně prajeme, že je tak Vulký les, tak blízko Vulký Dubrave. Já tyž nebych věděl, abo očakává. A, jo, je na odpočka.
0: Někdy jsme tu čelchovský puč, jsme čelchov běželi a kde se nalivo, tu les skončí a přijde na vůka, tam nebo nedom. Nalivo tež odpočič a netko dojemo přezisíč. Tu štěžken, kus uvěde vidí, městem jsou ty zase nové značky činy, ty jara zvěsláce. Jeli jen třeba pomoct, kaž prajene po ně namáka odpovědné karte, ke tu těmi puči, ke tu těmi kovo puči v internetu.
1: O, tam je něco bude škričovo, a to jsou tyž, to byš tady větší taká, když nad nami tam hoka nimo léčeš tady.
0: To bych vidí úse. Ale to se tu něco ty hromadža, kovo ko Vulky Dubrava, abo tež tu podle z Pjato jezora. Nikdy se nebudu rozpušťa a léča, když hátam. No, netka jsme tu v lesu, jen tež vidí příroda v otuči. Před náma máme bývý podlesk, když jen tu tež vidí ve Vaskovském lesku. A je všelaké druhé štomy, mají tež již o prýny vopena. Máme tu dube vězo, šiškaté dube to osvěsu, jen to štíleiche. Máme tu vůlše, máme kojné vězo, brýze máme, bombuky budeme tež vidět, při čím, že to zvětša ráb. Jenož džila, červený buk, also rot buch nevím se. A já, že léke druhé, budeme se dať překvapit.
1: Začíní můj. Čas če veru ne ladal.
0: Ja sem si jenoš tu jen jelinovcu kus bížu odladal, a nikto vidím, to je čís, to nem se reka ajbe. Tu sú oni tu zžila, z vosa džili, zžila je to tež již, od samo tež již narostvo. O, je to ráno štom pomorošče, ale má dobré drevo. Ale jo, jedujte, všetko jedujte, jenoš tu te pôdy nesu jedujte. Miasto od tých pôdov, te červené javotky, te nesu jedujte, ale hevako všetko jedujte, samo te semeško, ten vyku skýžot.
1: Když jsem já slyšela ponže do Vulky Dubrave, se mi jsem představila, že je na lesné půjčování podle. To si nikdo nemyslí, no, když je to jako industriové městno, s nejmenší nejdeše industriové městno znáte. Ne, s tak ráným lesem já líčiva, nejsem správně prajené.
0: Musím právě vůně vidět, že tu je jednu věrčku. Na spočátku vesky, to je jen, hej, na fóně, když je jaro les štomu a tu se na jara děračuje. To říká ty tekneště, může popoč vidět. Musíme někdy rovně ze slysa vončišli a dnes se přinížíme do Vulky Dubrave nuc. A jsme v severnom dželu Vulky Dubrave a tu jste na Vauka. Na kotruž se jen může vysa posednit a tu trošku odpočnit. Odpočniš, co říká Valdesru a také odpočniš, co s takým Vaukem můžeme ještě jacere vidět kovo Vulky Dubrave.
1: Přeměňanský půjč, če zase hoče, a před námi je něco vážno vidět.
0: To je voda a věža, ten symbol Vulky Dubrave, která se před runě 100 letami natvarila. Tady je třeba Margarečina hita, více vody, přece více vody, ty špitné vody. A tak jsme natvarili měst 1926 a 27 tu ten vodovou věžu. Zabuchli tam potom pitnou vodu, hoka skladovali a zabuchli mohli tak zastarač Vulky Dubrave z pitné vody. Te žova, z kotrej je ta voda prišla, leža severne Vulky Dubrave blízko Bremenja.
2: do wodarnie w Wodboczy Pucz na

0: Aber.
1: Und im Bremen ganz geputzt, hat aber nicht geschätzt, die wurde wie schon nicht am Nachbar Wortpocic na Richard Reinicke Straße. Da ein neuer Skateboard, du suchst dir das Namenschka, aber den wurde Kus Ruben Vigia, den muss ich spät nicht beschädigt.
0: Dere.
1: Ein nicht, dass man das nur lesen und nutzen kann, muss man nicht gerade bei so einer Severnische Dipp, nachher Kohlputscher, ein neuer Nicke Kus zu Skateboard, ein neuer so ein Naliwort Jarzic. Aber da gibt nichts ohne Wannig, aber das ist ein bisschen so lesen und nutzen, dass er nicht am Naliwort Wortpocic.
0: Oh, Miki, ja, du vorne kannst es zwischen.
1: Ich habe eine tschechische Freundin, die ich dabei nicht hatte. Ich habe gepisst, dass ich gepisst habe, dass ich ein Bundspecht habe, dass ich einen Schorn habe, dass ich einen Sönnischen Kind schaue. Ich habe jetzt eine Ruhe mit dieser Sache. Ich habe nicht gesehen, dass ich einen Charakter habe, dass ich einen Charakter habe, dass ich einen Charakter habe, dass ich einen Charakter habe, dass ich einen Charakter habe, dass ich einen Charakter habe, Nikotre jednotlivé duby ešte, to tie na tom záleží. Junus sú sa tie stromy tu sadžili a tam bokem dojde prejde, že tá voda tu jara na vúdkach svábajo alebo kuda, to je zväčša tu piesk, všetko mu máme jara piesko tá voda a s tým tu viezo kojina u osebe dere rošče, ale duby môže sa tie ešte roš, ale to nie sú tak veľa. My sme také rune všli, přes jednu špátu malou závodku a kde se tuto skončí, protože by nedám nálivo odpočíč. Jo bohužel, jedna značka popravuje, ale jen se to by přece na tom orientovat, že je nálivo, že a nic pošlu nebo nič.
0: Tere.
1: Potom jsme další malé závodky viděli přepočíme nějakou volnou druhou, která svědčí od Vike Dubra do Kosta. A tu celé jedno je přepočíč a rune von dálihič po asfaltovaném malém půjčíku.
0: O, oh, to je tiež sa so nešto. Vase by to. Tiež mi nekej rune pšenže môj.
1: Aj to byš nedoraz takým most za železnicu. A tuta čara zjazovala tu Adolfs hütte. Bola krosta železnické čaru Budešín Rakece. Dokiž tedy ešte nie je žiadna železnická čara přes svojku Dubrovo vedova. Tá sa potom akto tvarila. A da su oni sami tvarili, da tak meno na Adolfa Hütte, da su oni sami tvarili tutu zvisk voničare, za boh oni moli ih tvore dovoživač.
0: A to, že jsme někde opříky džomo, to by jenom nad nami, jak jsou ty kolie vedli.
1: To jsou ty kolie, když ještě vidíš taky ty zbytky dřeva tu, Znanosť, že sú tí tam po kolie vidieť, hej, to by ešte tajka na Nimse pre ne šmalšporbán, ktoré sú ten vytvárili.
0: A tá je ju přetornená a spodne je vieže kučík.
1: Bychme tie nitko mohli tu před tým malkým železenským mostom napravo odpočiť, potom bychme přišli k Mudrej Adrii, blízko Krosta, ale my poďme dále na tým pučíku do smiera Vike Dubrova zase ročo.
0: A Mudra Adria, že je jara vobľubované vočerstvenišče, tiež naši ľudia tam jezdia kúpať, co bohu sa vočerstvič moli v jednom přírodnom jezeru kúpať. A když jen cel boh jen tiež z košanských končín alebo z rajbičanských, s kolesom si doječ, abo je to předaloko.
1: To je ošo možné, to je odvisné od kondície jednotlivca.
0: Ale z Vulky je Dubrovo, to nie je daloko.
1: Docela nic, to sú sa no 2 kilometre. Musíme také všichni pohnout dvorniště a sídliště. Smír dvorniště, někde se dvorniště, někde jdeme odpočít na dvorniště a potom jdeme přepočít tu půjč Vujka Dubrova kamene Radvo. Jen vidíte, tam je někde ještě dvorniště Vujka Dubrova. Před někotrými letami by se to ještě na minul bude ruína, potom je to jen privátní investor to koupil. Já rejne zaniroval a nitko je můžu tam přenocovat a ty šelak svědžené, svědbím svědžené, tak převěř, že jara dere nutka činěné, my jsme tam tež byli s kolegami, vonka je tak něčeká šena pivo a závoda, k džin muži je to tež otevřené a to se vůda nebo pohodit, to se jemu ovládat, abo stanoty tam jen svědžen převěř. Vůjka Dubrova je se před 120 letami, po takém 1906 přizamknul na ten železnickou čáru Lubi Radvo. To by se vězal za Vůjku Dubrova jen Vůjky plus, vlastně by za Margaretčinu hitu, dokud jsou oni potom mohli té celé tvore vůvožovat. My vidíme teď, že ten vůhen někde ještě Margaretčiny hity, a to je ve principu na směr, tam se jdeme někde podat.
0: A netko tola sa so biežime přes malý hajk.
1: Aj tu sa pred niektorými metami dnes trebil. A netko tu všude zase môže k tomu rostu. Láriky mojo mamo, kojine, šmriky, ale tie všelijaké liščo, štomy. To je nejaký skateboard, je treba tu vonu druhu přeprečiť, ktorá švedže do Radvoria. A potom nedobre zase napravo odpočiť do Leska Nuc. Tam jo jedné znamieška, ale to je ako slúbené vidieť.
0: No, jo, nekaj je nek šižovanišče na lesnem puču, to reka tak rozhoškovanje, pak na levo, pak na pravo.
1: A jo, ste in Heineka Cribel, a my dojeme tu na levo odpočič, bo žel tu zana značka nie.
0: Ale, kaj si še pred rek, kdež so rozsudiš pon, všetko tak, so kovo dale vidje.
1: Cile praje tak, z mom všetko na levom boku, veko dobravo, ponem praje liči. No, potem, da smo odpočili, recimo netko po nekak 200 metrach, nedešu vúľovú jamu, tu sú oni mes 1947 a jedna pousta, potom jedna 4 let. Brunicu vúľovali za blízku Margarečenu hetu, potom nie sú dále to vedli, a potom sa to zvodopenilo a netko jen môže tu vúčiť, ale to súša jenom v úžarskom zjazke.
0: Štož pa z vásky přisúša, abo so přizeví, tunc mi tu vúčiť potom.
1: Aj, vizor, no, jenom z dôvodnosťu a potom je s odpovedným ničím.
0: Von Rune Wonjno Margaretina heta Vidjecia.
1: So, netka smo nutzmi Margaretinu hetu. Mamy tu wielkie dobrowe polcimi ważne resursy, ważne zimskie pokłady, to są bivalina, kaolin, a potem ty brunica, te są potem tu wódebowali. Reprodukujesz bivalina, zapoczął się tu 1804 Apostel, der ist der Männer Tonwaren und Braunkohlen Aktienverein Groß Dubrau, der ist der Zapotschel, der Tonino Hudobowatsch, aber es ist der Brunizucker, der ist der Trebali, der Zmilenenje. Ziel ist der Podischer, 1804 Apostel, der ist der Tüter Fabrika Pschemenoa, na Margaretchen und Hittu, die Tschechi, Prinzessne Margarete von Sachsen. Du bist in der Kittra Morda, Prinzessna, der ist der Schieder, der ist 1804 im Sembrewa. Nej, a potom 1874 to potom jeden fabrikant z Berlína, Hermann Schomburg, ktorý to potom kúpil a převzal. A vúňo to potom tu ospie dal tvári človeke aj nástroje, alebo tiež človeke studobia za apotéky, ale tiež elektrické izolátory. A za to by tiež potom Margaretina heta jara znata. Kde sú tu tvárali izolátory vysokého napieča, hochšpanungsizolátory, kde sú tedy boli jara prašané. Z toho je nastavená veľká fabrika, ktorýž by tiež aj svieto znata. Kde sú potom dvojí tiež samo do druhej svieto vojne, medz druhým tiež súbu produkovať človeke džile za bronie. A přesto to potom sú po druhej svieto vojne, čo je tam čo sú peča štorc, kde sa potom tá fabrika otvarila žila. Ale sú oni tu a s bytkami sú oni tu a započíta sa nôj produkovač a potom je to přesvo do stvojstva NDR a potom sa to menilo VEB elektroporcelán Gros Dubrov. Po politické zmene 1991 sa potom tu závod dospolne zauril a potom je sa založil jedné spichovanské tovarstvo Margaretina heta, kde ešte dženca existuje, kde máte šiu rumnošče, ta pojina nedeši Margaretina heta je vize jara vujka a mesen sú tiež po zmene, po politické zmene sú se občelajke druhé přemysva zasedlili potek mi je to nieke aj jedné přemysvo nišče za vujku Dubravu a jen vážne dživo dala. Před náma vidíme netko na ploče sjeđeno sviška, to je nemce hausročvanc, to je jen mužik, to je na ten spojzen z otn horka, ta vujčka tako šira. A vyše nás nieka runia kruža ižo paštrolice, mojze busat, cita sú, dvie sú honia, to sa nás kera poruja. Ten vidíte, že en sa en čopu džin, a to tá termika jara dobra jo, a tako ne môža kružiť, čižo netko krotko po desačiš.
0: Jo sú to na té koptačko, dokáž to je tiež súša sobu do biosférova rezerváta, to tá končina, nic?
1: A vujky džile, vujky dobra, ske gmene súša mestem tiež do biosférového rezerváta. Reálne tiež je tu, že majú tu obchodu všelijaké živinské rúme, kaž sme vidíme jeho zárode, potom tu les, tu nemiešaný les, potom zase, kaž sme vidíme ten jamy, ktoré sú z vodu plnené. Bahaj, a to k tomu přinošuje, že máme tie kovali zvierine.
0: Što to bi? Škrikava? Da še se vanrije drugih tačkov še temi peškami resu. Haj, lesna policija.
1: Mi smo odpočili, pa na Margaretine hete na tun pučik k linjovi jamje. A netko mu docpem zase o kromu Vlky Dubrave, tu je zase příhodné odpočovanýščo, to je rastplac Cunani z revír. Tu se mu zase posledneč. Netko je kus češka, to bys nekaj napravodil, to je jednož taky kus kutiptane malký kučík, to je na Vukaja před nami. A musel jemu napravodil, žeč. To je vážně, tak jim tu nás nic nalivo jíč. Dneska jsme šli při kromětu a malkého lesa a netko jdeme nedom napravovat ten první půjčík napravo odpočíč. My jsme netko z lesa von přišli a netko jdeme kus skateboard, netko přijdeme na ten druhou Vulka Dubrova a Mirkov a můžeme nalivo odpočíč. Teď ještě nějaký kvok pobrachuje, jo jen stojí za ten půjčího věže, ale tu nestojí kajnový věžeč. Cíle jednoho nalivo jít zase do Vulky Dubrova ročo. Někdo jdeme do južně Droj, Nucič a tu vidíte ta štěžka dále. Jen konč přes Vlku Dubravu a potom do Malé Dubravy. No, tu máme někdo krásný úhled na Kvačice. Potom my že budyšin ty vidíme a když my někdo pojďme někdo 3 metry dále, co jen 200 metry dále, potom jsme ještě krásný úhled na budyský zpětý jezor. Někdo se započe aj tu je kůho půjča, protože mají opravdu jen krásný úhled na okolinu Vlky Dubravy.
0: Nek, já vidím zpět jezo, hej!
1: A jen sam vidí Vosborg, při jara nebo vedre hač to žitelský horino, hej.
0: Ještě taky dybk, vůladný dybk.
1: Stará Malka Dubrava, to je jen Vlky Dubravy. My jsme netko 192 metrů nad morské vadiznu, tak by to stojí. Jo na rána válka, jen rána bído, když si můžete odjere posledný čas si to všetko obladač. A jo ty stejka daleko jsou věste dybkivé krajiny, věste hore, zdalené landeskrone do severa Vukoda, abo Isargebirge a tak dále. Ljubiska hora, Monumentenberg. To je všetko můžete ještě vidět při ráne metre.
0: A po asfaltovaní štěžce, že zase ročo dousi.
1: Na poupuču mě z Malky Dubrovy a Vlky Dubrovy má zase jen krásný liščo les. Jenož liščoce tu rostu a podroště máme všude bývý podles, kdo krásně upadá. Kajš ve Vaskovském lesu.
0: To se če vyrůně ladou.
1: Lesná ještěca. Waldeidechse, hi. Und das war Swinchu, nix von der Skoe. Schön nochmal. No, hi, der Nick Pschincha wollte so die Body Simskins Posten nur, Winterstarre. Na, Nick, schiet eigentlich Temperatur von den Pschincha, das war. Wirklich schon nicht so erinnert, weil Schöpfe ist Virata. Pschirst du, und ich nehme mich auch Simme Unkabutsch. Und ich treibe ja welche Temperaturen. Nicht, dass wir zum Kirche, wo ich gedrückt habe, dort zu spielen, einfach mal mit dir Möchens stehen, wo ich mal ohne Wombe jetzt, aber nachher, ein offizieller Koopputsch, že voko kirchova napravo, záda kirchova dále, ale tam je ten půjčík jara zaoštěný v osobě vyliču. Přesně můžete celé jedno rune vonič. To je na skročenka jo, a přitom je ty ničo aj nemyslné a ničo neskomží.
0: A jižo se nauročíme s počátnému dybky vokožovania. Tu sedíš je na lora.
1: Hej, a před tě lorou stěje tu těž dvě tafli. Tu mají ještě některé informace, ke Vlky Dubrave pošetkone a ke Margaretčine heče. A to je stojí, že se tu ta lora užívá, že bych se pisk, abo bivalina, abo těž půlnice transportovala.
0: A jo, já těž zonňu, zo má Vlka Dubrava dženca, 5100 nímských a serbských vobilerio a 6,4 kvadratných kilometrov. Celkovně je poniny se 20 věznými džilemi.
1: A je to se počuje na celou gminu Vlka Dubrava, jenož Vlka Dubrava, ta věska má nějak 1700 vobilerů.
0: Snáno zima je ještě jenom doporučení na svojby. To je také pravé vukočování, nebo malé půjčování, nebo pravá za nedělu popolnit, také za půl dňa. A zakončíč může jen ještě děšence jo, při tutém parkovaníšču za tankovňu před kmeňským zariadom, jo, tyž na pekárně.
1: Aj, máme tu vyzvat ten pekárně, Lječe dávajú tu potom na ľadovej terase dobrý ľud. A tu je tiež Zekseša Jego, to je hošenc, tam je môžete niečo čupo ješť.
0: Potrebné žak za dvuhodinské riane púčovania alebo skere pokočovania.
1: No, prosím, rade.
2: Slyšeli sme reportážu Moniky Gerdesovej Púčovanie kovovokovo v Ulkije Dubrave. Ona bie po púču s vúčarjom Simanom Šotu. A na koncu ište pokiju v najstaršim dželu niedešeje Margarečineje hirte je industrijne muzeje, kiš je v obladania hodne. Celé vúsovanie namaka čekajš súčené tež na našej internetnej strone a v našej app MDR Serbia pola nedelnejších vúsovanjov, kaž tež ako podcast na platforme ARD Sounds.

Skučičela muo pokleče trechič abo nezbožo. To je praski arcibiskop Pšibyl včera prajo. Što je so stało? Z cirkve v miestačku Jablone v Podještědi. To je niedže 15 kilometrov južnje Žitave. Tam je neznate vutovru pokradnú relikviu. Nob sjateje z Dislavy. Muž je šklincu kšinje rozbil a znopom čeknil. Alarm dre bie dla přijotu nakemše hasnene. Na naravanju vistotnije kamere je padustvo vidžeč, ale jenoš ve špatne kvaliče. Neznate je, što paduch znopom ce. Relikvie předač, však je džencniši džen nimale nemožne. Policia so tež dživa, zo je paduch jenoš nob sobu zau, drohotnu zvotu kronu pak ležovo staju. Sjata Zdislava z Lemberka je v cínatém lietstotku kloštre a špitále v regióne zaožíva. 1905-1990 je bamš Jan Paul II. Ju sjatu prajov.

Vežno pitniče, na Džen Muži, naša hudžbna redakcija rade vůboko do vůlkije kisty přímně, na kotrež stejí spěvy vo pivě. Tuž je jo další taky spěv s Joachimom Kubicu.

Svědžem Božeho spěča je dzień rozsuda a dzień zmužitosće, dzień, od kotrohož sem maja zavostajeni so sami starač vo přichod. S tym je tutun dzień tež dzień vosebiteje dôvěry. Jezus dôvěri svojim svoje poselstvo a svoj skutk. Všitkým je jasne, Jezus nezavostaji svojich bez orientácie. Šon čas s apoštolami a vúčobnikami prebyvajo, je jim sväté písmo vukladovavši, jasne meritka zavostaju. Nimo toho přilubi a dári dalšu pomoc. Posúva svojho ducha. Hač runieš mělo zavostajnem to prezentne byč, oni tole pozdaču tola nezapšimnú. Runie z teje příčiny přinžete janželej a poučite jich. Ničo vám nepomha, zo žádost čivě za tým ladače, što ješe nimo, ladače do přichoda, stejče kručí. Možno za nám se tajke nešto zdá cuze byč. Tu kvílu pak pěstujeme v našich vášniach podobnu situáciu. Přirunuju junu Bože spěče po takým dželení Jezusov od svojich učomníkov takhle. Na dňu zmanželenia převostaja staršej mladýho člověku sebi. Šo rozvučovanie je nimo. Votnetka má taj mladý manželskaj na svojich nohách stač. Hač runieš je všetkým jasné, za dyrby tutun bokomik pšinč, hač runieš vieme, zo je to spomožné, steja potrechenem tola husto rune netko slzy ve očach. Jeden vážny, tež vieste, votresk živenia je nimo. Přichod steje na plane. Kročo po samovolených pučach bereš veste riziko naso. Zvisk k dotalnemu pak vastanje. Podobne počamo Jezus k nam. Tunle jeho poča je tež jasn nadavk. Zmušče so a rozširječe dobre poselstvo. Zobuchme tole zromadne zamoli, je Jezus nam zavostaje v svoju cirkej. Přes ducha svjatoho, kotrože nam poslal, je sam v svojej cirkvi přitomny. Na nami zaleží hač a kajky poča k nemu vúdžažujeme. Svědžem Božeho spěča nás dopomína, sme přeprošení se znova připrajíč dač, zo Boža lúbosť všitkým pváči. Sami máme přiúzač poslanie, zo bychme vo lúbosti svědčenie dávali. Jezusovo poskyt k steji, jako dzień rozsuda, dzień zmužitosće a dzień dôvěry. Žonu vás tutým dňu, že ho mocne a milosťuje Boh, Otec a Syn a Duch Sviaty. Amen.

Menšinku do napoje nemáme a naše honio-sarpske vusovanie za Bože spieče je s tým jižo nimo. Jutce vusováme za vás zaso od rania 5 do 9, kež zvučené, nitko svešiče najprv raz. Deno-sarpske program RBB skoče vusa, utrobne postru do denie v Užice. Ja som Milan Grojlich.

0: Principiu.
1: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ovrio váš Žižec Sebastov.
0: Ach, ja se nažijam až vytar nemaša, lube Žiši, alergiju ve nališu. Ojej, pan žicom vám až skoro buža lepej, to se žice teke ujkvet našego mata.
2: Se myslím, až kúždy cvôvek se vjaseli na nové naleto. Jano, mej ujk frutco to negotujo. No jo, tak pšavie garaska nevim, let se nie vjaseli. Vim jano až zachopijo, kúždym nališe, vetnú vodky, čichaš a smakaš. Petem ga letajú jomu kvíšonkové prošky do nosa. Ven razka netreba cakaš na prídne seno. Kvíšonkové prošk v jabových hajtku južo dosega, až jomu pe čichanú dz do vecov stúpajú. To se přísvuchajo petem nikak tak.
3: Aši! Aši! Ha, ha, ha,
4: Bato, bato, som kšiu žica s tobu na kúždy part. Ahši!
2: Som lebda rozmiel, až jo na stáky mi naražil, aby s ním sobu jel na kúpu rujanu. Dejem vám hešči kroniš, až naš stáky kúždy leto na dva či týždne na tú kúpu doježo. To přeci v tom casu, kaž v našich stronach vesibne viele kvíšonkova proška pe poveču leta. Pe dvujkej diskusii s teme starieši doveľivi a smijom na týždeň ze starkým sobuješ. Pe týždeňu nán zase pe mňo přiježo.
3: Vejš, Mato, žica drogojome pe přibrogu až ku horizontoju.
2: Tam, žož náš starký přeci přebyva, je horizont krádu blízky. Wenn sie zachopieją net za mniejszą górku. Każdy dzień zmigania w gierzynku w pysku. A lebda, aż się słynco chopiło naszą ziemię czoszku czopli okrywasz, zmichojżywi besy. Som wszak miał swoje obmyslenia. Pyska jo był weto hyszczy zimny. Nasz starki pak jo to hynac widział.
3: Na bejś, Mato, mega nie sme żadne bejaznika. Żynca w pysku? Víče, až ku glozonkám dovede a přezvíče. Prídne raz pšauje dovede.
2: Mě jo južo zima přebygala, kaž som jano na to pemyslil, až tým sobu do zimnej vede. Ale což se na stáky raz do gvostajio, to ven petem teke getujo. Přípedla gronione se něco do gvostajíš. To som se teke ved njogo ved posluchal. Na pětem dňu sme petakem dako tajúce ulizve zvedu. Ja dvujko predstakim. Dokulaš jo se me veda na pšaudu zdava lot zimna. Starki jo minúte bezdže dako tajúce za mnú přišo. A na druge zajčo jo bylo južo jesno svišaš. A ja dokradne vim, a schon na rujonach tom casu ved vjernosti žedne kvišankove prošky be poveče nje letaju. Hači!
0: Jo, nažijam se až teke vy, ak mašo snaž naletnu čihavu, přižošo derje přes ten cas nento, bužo teke zase lipi. Riedne lichy cas, nepere, te přijduce dny vám žicem, a zašaltušo teke víče, dokolaž máme teke ještě dalšne, žišice pestru za vás. Až to pon.
1: Raz, dva, tři.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Stupnictví od Kabožina na neomiastem oblubované Jano Plamuskich za kolasovarský uliet, žinca uderio se ceve, familie, naturu a náš autor Sebastian Elikovský Winkler, jo se dobře šal, že vieža droga kolasovarských entuziastov na ich turach.

0: žiemą jis kojasam dobrusne, pen kmalkse, kurietse, a pen zase nadrino nadom, a pen o do športle klauze, jo, jan upi jome, pen.
1: Mi cašne te nogi byli, a gara s kojasam ježiom, pen se to šikno, pomažu zase, se myslím infa, zase mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šište.
1: No a gacom aj se kupište, druge koliasa, ešte elektriš motor jodran, vieš, až pen máme ľašče se. To je veľká pomoc, tam máme zvyčaj ešte až pen.
2: Při tom větře já kola sujem až to štrobic a pen já tam se kupám. Tam ve tým bylicajnském kaše abo jazoru, to gan je tak veliké. Ale to je jedné vydechanie, 20 minutu tam s kola som a pen nuč a ešte pičku lážaš abo jacar ja tam a pen sa si sliedk. A to je vegetérie. A zajča snaž ešte vokovo šprivie ženiom.

Ja, kella so jom rad. Ja som juž byl v Šakorakech sach a miestach Lužice. Se vie popšom Jano Doldno Lužice. V Gorni Lužice som dretek juž drogoval, ale nic tak ako v Dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je byla v jednom dniu až do Borko a zase sledk. Až do ninto, to som cynil před dvěma letoma znaš. Prewe, also my sme nepewe vo Drenova gorje na Majberg kolasovali, pen vo tamsem až k Sprevenskemu nasepoju, vo tamsem pen až do Borko a pen smemt tam byli vejse. Ja, ta je jadna redna příroda tam, se vietek jadna redna Rika, a ja, ve Borkoach sme me zonovali, ja. Ja, te čašky sú tam dobre, dajú tam jadno malcnešie, dajú napšo do čaška, tam sú tak hoa tam raz kopšie abo druge také viecky. Pen sa dajú ešte jeden druhý púšť, tam musí jen ale pšaue na droze ježdíš a tam přižajú také raz jeden auto mimo.

0: my vestaňom ešte ve natúrie Jens Martin z Berku, ten je přírodo štítar, ven zajmujo se več mavego južo za natúru, jo vesreš nie je vetros, lubujo ven je přepevaš, ale ven se zabiera teke se serskými mieniami, rostlino. Před letami jo samo udal svonik rostlinových a grybových mienio a nareskost šnio jogo až to žincašnik nic pičičky spuštiva, kaž ja mu doveli jo cas uperajo se k serským mecenariam a ich napšašujo a před krotkými ogledal do ochoze, len to sme zase v ochoze, Maria Alikoski-Winklerova jo zavapiva s mikrofonom, vodcom jo se rozkranjao s Irenu Halbašojc a jo z toho naživova jan ried zajemných Pšinosko, zavisče pšinosko v gojarskih rostlinach. Vele vjasela.
1: Na penna suchom teke rosto od tome druhu, to znaš, snaš teke.
2: Jo, to rosto teke obša naša je drugi.
1: Na peri su tomu goni plonine zele, abo svinsne zele teke, ale ho u nas nesom žetno mi namakao nien vici.
2: Možno bez wilde kornblume ab, ja ne vem.
1: Na kakke kornblume nasarske u oroze?
2: Kornblume?
1: Ja, nasarske?
3: Medradský, znajúš ty to? Dlatok až te sú medy, nie? Abo žitová kvietka? Dlatok až ve žiče rošte.
1: A znajúš to takého?
3: Co to je o nímsky?
1: Wiesenflockenblume. To rošte cesto gromaže, ale to sú pen mokšie uky.
2: To ja zbieram, te glouky šušem, to je gašma s puchorom.
1: Ach.
2: Jo, a te varím.
1: A že rošte to, to treba také mokšie uky, abo? To ho to medre?
2: To rošte také o pšinas.
1: Na suchem?
2: Jo.
1: A medre glouky sú to?
2: Medre glouky, jo.
1: Medre glouky.
2: O, to znajom. Vogelbiere.
1: Vogelbiere, na serbske?
2: Na serbske neviem.
1: Jerebinky, abo jarebinky?
2: To ja neviem, ne. Kak na serbske sa tomu groni.
1: A to také na suchem?
2: Jo.
1: To znajom také, jo. Uh-huh. Sú, my gonili až pere sú tie žoča také venky uvili v tých kvišinkov.
2: Uh-huh.
1: A to je medre a to je suche. To je na mokšem a to je na suchem.
2: Aha.
3: A to je ta sama sorta?
1: Ne, ne. Se nieco sa vdruhujú, ale uvili da podobne. Nieco tie kvišinky.
2: Mm-hmm.
1: A to rožane, nemáš ty tam žiadno serbské mie? Pe drogách to rozča šuží,
2: jo? Jo, ale při nás nic.
1: Ne?
2: Ne.
1: Aha, tlato k tomu se groní dolných botách pisblume.
2: Pisblume,
1: jo. Ja, gaš ty konie, nemigú scáš.
2: Aha.
1: Sú tým koniam parili, tlato
2: si šuží. A my groním, ja groním o tomu pisty, o tomu medremu. Ale to nie je dobré, gaš ten ty varíš.
3: To nešmekujo.
2: Ne.
1: Ale pomaga.
2: Jo.
1: Na dere. Znaš toho, ako mi som raz šalia slyšal, drenuje grone tomu šalia.
2: Rušťo to na lukách.
1: Jo, gaž te sú suche, jo.
2: Jo.
1: A gaž nie sú pšet cesto vecicane juž. Te nemogu to utraš, gaž přijdeš tam či ráze ob leto a neznaš.
2: Ale u nas to nerušťo.
1: Na to som z Mogorovie namakal kradu.
2: Pša malkse a pšo.
1: Nie, pši droze.
2: A pša droze.
0: To zájemne rozkronio jos naš teke vás přinieslo na jedno mie, ak by mogli přeražiť Jencoju Martinoju, ven se šikno zapisujo a snaž mežome zase raz niži citaš, abo jo slúchaš vedňogo.

0: Bežo svobo nastupnim svetku mag v nadavku kupki serska namša fararka zdešna Katarina Kölerova.
1: Cerkvia.
2: Jezus stupi do nebja. V njejovece na zemi. Jogo ukniki ga njej su veželi pejačach, co s Jezusom njentjo. Oni pak su zacuvali a šichy pjet k njejo bio kojnc. Jezus biešo išči ou ale hinace. Venja djech žognoval a jim svoj duch zlubio. Njento jo pšec. Oni gledaju do nebja a dva muske v bjevima plaščoma se pšašate. V muske z Galilejskeja co stojša v do nebja gledajuce. Jezus je pšec, ale vni vestanu hou. Vestaj na tepichu, to gronime gaš nechten nevestanju v reališe. Snaž dla vjasela, přes veliku rozpalonostču, gaš se nechten nadgodnošio, abo přemežo. Vestaj na tepichu, to teke gronime gaš nechten žedneje nážije njama. Vestaj na tepichu, to groni gledaj raz, kak to napšaudu jo. Vestaj na tepichu, to groni žinca, na stupnem stvrtku, a gledaj görje. Vešte, že Bog bydli? Gledaj do nebja a vestaj z obima nogoma na zemi. Na stupne stvrk doježome do zelenego a gledame. Nebja a zemja, my stojime mjaze. Sme luže zemje, kšuše zakjerjenjone v naši familiji, našom domje, v našom šednem cunjenju. Sme teke kšuše zakjerjenjone v vjerje. Nastupne stvr doježome do zelenego. Vižeme bome, kšuše zakjerjenjone v podnej zemi. Jih kjerjenja dosegaju nuč do vježnosti a šamnosti zemlje. Bome stoje rovna. Jih krona se nadšegujo do nebja. Tak teke me. Gledame enak, te se živajoce ukniki do nebja. Te se živajoce ukniki do nebja. Upšestrejome se k Boguju. A veto vestanjome z obima nogoma na zemi. K tomu nas přepšosijo stupne stvrk. Vece razvizaš, vece gerjej. Dovojce južo stojme. Gledame gerjej do dalokosti, do lichego, do nebja. Bog živo lejacunim všikno nove. Nové nebo a nová zemia, to je veľká nážia našeho živienia. Nové má sa stáž v našej pretrýbanej učobie. Nové bude přes Božego ducha oblico zemia. Nové namakajome v oblicu lúži, s ktorými se zmakajome. Nová debiš naša zgromadnosť na zemi. Nové se nebio nad námi vecenia. Staré obraze ordujú znicone, také obraze za Boga, ako úrostu z našego čacha a naše nedovieru. Nové Bog, Bog Jezusa, Bog ľubosti živienia, Bog ľubosti a živienia nad námi geriežo. Víš ty, že Bog bydlí? Jeden rabí byl gest pla úconech muských a jo jich přichvatal s přešením. Že bydlí Bog. Veni se dla něho smáli. Co ty pejedáš, ten svět, že jo pouny jeho křesnosti. A rabí sám jo vete gronil. Bog bydlí, žeš jeho nuč puštíš. Nebio jo nám vytvěrjene. Jezus jo pla Boga, a nám jo blízko. Jezus, ty žážeš nebio a zemiu v tvojima rukoma a teke nás. Same byś twoje sieło, a gromadu żarzasz, rozdzielne ako teke smy, stare a młode, wielkie a małe, bliskie a luże z daleka. Żarz nas w twoima rukoma. Ciebie burzy cześć, w niebiu a na ziemi. Amen.

0: My sme posmakali Bernarda Natke gos nowe se, wenn domyslio se na jaden riedne serski gos.
1: No jo, pieri doch su tak, de buria šli, buo zimieme versammlunga. A pen teke ma Jan Pšišov, to nie buur, ale ten mi o teke ma u vrčavskrovku, to bu teke už ten som stary. Vete te vene Jano Nogu a imbisov, a ten se ma kukamenom se sednu. A pen ima zelene piu, zelene palenc. A tam... Ja sam bio tak dosť nučí, chopi švicu až, a pen ho tak richtig ve štomungu bu, a pen ho chom s pivou Ľubka Leoria, Rena Zakvitva, tak nekak to buo. Jo, tak to nekak buo. Jo, to štubujo to spívanie o spivou. A pen si ma schopili te staré morské, te staršie, jo mu ma Jan Palinc, až ima ten zelene, až ima vecen, pen ho mogel spivo, až nebo zúsom vecen přestov. Ten bupen, desto pijanši bu, desto lepi ho spivo.
0: Ha, to je žinca dreješti tak, ho zaspivajo vám Ľubka Leoria, ten Jan Šolský kôr.

Žinsajšne žena, na jo tema naše aktuálneje muziky tyžin, ja, a žinsajšne spio přižo ve českeje folk a country band Kamelot. Je spio vece mego nana ulicu jo z perspektive synna, a ve tekstče se kroni mersa drugim, kak wiele drogotnych rado sem je dao mejnan, veď jichec sva sem tvarje, veni grot z dobrych pretzinko, připeznaj pebiše, nie vecakuj dobyše, vir mě, ja nezabitnu. Thank you.

kolik drahocených rad. Jsi mi, táto, dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. Na cestu dál přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek

zapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem plející, ani nevíš, co mi dám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal.